statele sportovcii, mírným poniorském triumfu na porraji tenisových mistrů postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 tisíc dolarů, když porazil bez větší námahy Maďara Baláše Tarotiho ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o ústav v závěrečném utkání.